Rádio B. Od lidí pro lidi.

God shall get. Them that's not shall lose.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Mm-hmm.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Česko čeká na začátku října teplé a slunečné počasí s denními maximy kolem 20 stupňů Celsia a místy dokonce až 25 stupňů. Srážky se objeví jen přechodně a spíše lokálně, takže výrazná změna počasí není na dohled. Vychutnejte si proto ještě poslední dozvuky léta, než podzim skutečně převládne. Vláda

0: No, SPD a motoristů čelí vnitřním sporům ohledně zaměstnanecké politiky kvůli návrhu zákona o platformové práci. SPD požaduje úpravy, jinak nepodpoří návrh ministra Aleše Juchelky. ANO může získat podporu ODS navzdory hrozbám SPD. Strana Trikolora využila umělou inteligenci k úpravě fotografie svého volebního stánku, kde dokreslila rozmazané obličeje a torza těl, což mělo vytvořit dojem většího zájmu. Tento příspěvek, zveřejněný na Facebooku o víkendu, byl smazán už v pondělí. Tento incident vyvolává otázky o etice využívání technologie ve volební kampani, zvláště když jde o manipulaci s realitou. Zlínská zoologická zahrada truchlí nad ztrátou sloní samice Kali, která zemřela po operaci v úterý. 31letá matka 5letého slůněte se neprobudila z celkové anestezie. Kali trpěla závažným problémem spojeným s ulomeným klem a abscesem u kořene klu.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Jo, krásný dobrý den, krásné dobré ráno, je vám dámo, nebo máme večer, je to úplně jedno, protože vy ladíte Radio B, B-E-E-E, a to znamená, že to bude nej. Od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem,

Soprana. Jednou za 14 dní živá show a pak v pravidelných opakování na našem nejlepším rádiu Spotřebská. Je to tak, bude to náladička, zábavička.

otevřete okna, nebo radši ne, protože už začíná podzim. Tak jo, a jako vždycky začítáme nějakou dobrou funky vypalovačku. Zdá se, že mě chytil Hammond, nebo Mammon, jak to vlastně je. Sven Hammond, wow, takže tleskáme na druhou, kroutíme ušima, očima, bokama, absolutně všim, co máme. No tak pojďme na to, lidičky, začíná Black Eye Top. Čau, pěkně se bavte.

wow, tak se mi zdá, že jsme to tam hned na začátku trošičku přepálili. Já říkám, jo, tak tohle byl Sven Hammond and Crooked Show. Black Eintopf je real, žádný blud. Další pecka, no to bude Swing, Black Cat Zoot. No tak jo, čapni svoj baby a zařvi jako lev. Ty seš ten správnej jazzovej zjev. Pojďme na to, dámy a pánové, přicházíme do 30. let. To znamená, že si dáme nějakou swingovku. Co mi na to, jako vždycky to jede, všude se dá.

Wow, jedeme vždy a stále na plný pecky, servíruju pochoutky na svůj rámec. Dáme vždy jako vždy rakec. A že nejsem teenager, ale týpek starší, v našem domě totiž straší. A přichází týpek, který se jmenuje Kasper, a s ním můj oblíbený rock'n'rollový zpěvák Little Richard.

Rock and roll, ladies and gentlemen, Kasper, no tě pic, po něm přichází Prince Bel Air, oh, ten hraje fair, týpek, co nemá rád klid, Jazzy Jeff and the Fresh, Prince a J.R. Rap, posílám vám do éteru Code Red, no jasně, tuhle tu pecku mám rád.

Wow, Jesse Jazz and the Fresh Prince, Stenio Alba, Code Red, no jasně, Black Hrneček, já jsem MC Mareček, v hrnci plave chutný páreček, něco dobrého na tvůj chrup? No jazz, kámo, pecičku od The Coop the Tonight, dneska večer, klidně ráno, já ti říkám, kámo, MC Maro, jedeme stále dál, stále se nám to tady rozjíždí a doufám, že i u vás, protože Black Eintopf je tady pro vás, Radio B. What?

A paraono prima Jazzy, co mi na to? Doufám, že propagujete naše rádio. Pošli sestře nebo bratrovi na nás link, že prej dneska hrajeme taky Scatter and Swing. No a zapomeň na uhlazené chování, do paří na Bčku není prostě normální basa a sacík. No, na duši je lázeň, tancuj, křič, neboj se bejt blázen. Huhu, páni, mě to zase dneska rýmuje. Dámy a pánové, pokračujeme dál a ještě stále trošičku v rytmu 90. let. Tak co je na to? Ještě se v tom trošičku vyválíme, protože ta hudba měla vážně koule. Jedeme na to, máme tady 23. minutu a já servíruju další pecko. Slam! Oh yeah!

Ty jo, oh, the lion rock scatter swing a stále to jede, tak co? No jde to, jaký jste měli léto, hadry barevný, dny nádherný a taky noce. No a zas dnes se nenadáš a budou to Vánoce? Kámo, já jsem funky rádce, pokračujeme dál. Pomalu, ale jistě si dáme nějakou záležitost z 80. let. 87, no, pojedeme dál. You need love, oh, potřebujeme lásku, krásku, funky, jedeme dál. Naplní pecky, otočte to doprava, ať sousedi vědí, začít.

tak se mi zdá, že tady máme pohodičku 80. let. A co vy na to? Ve studiu to pěkně vře. Hudba tady řve a já říkám, pane, vždyť mi bude pane. No, když se mi někdo zeptá, člověče, kdy už konečně dostaneš rozum, tak na tohle to srát odpovím. Člověče, to už bude asi 3 hodiny studenej. Stále jsme v 80. letech. Posílám vám Walking on the Sunshine z roku 1982. Přesně takové je Black Eyed Top. Vemete ty nejlepší ingredience, dáte to do jednoho hrnku a pošlete to do celého světa. Hudba Geta od MC Marka na Radio B. Mějte se krásy, jedeme dál. Osmdesátky, prima hrátky, pojďme na to. Eins, zwei, drei, vier.

tu, tu, tu, au, jo, jo, jo, není to zrovna erotika, když vám tady probíjí elektronika. Ha, tohle to mělo sakra volty, ostrý jak šerefovi nový kolty. Bang, bang, bang, bang, bang your head, wow, you. Walking at the Sunshine, 1982, no jo. A my budeme pokračovat dále a dále. Máme tady 39. minutu našeho Black Eintopfu a já pomalou listě přepínám na hranici 1979. Oh jo, Casey and the Sunshine Band, I'm your boogeyman, nebo funky man. To je úplně jedno, protože tohleto je vyvoněná záležitost. Další pochoutka, pojďme.

show, není žádná levárna. A předáme i další dekáda do Michael MC Marky Kafra, velký brejle na hlavách Afra. Napiš baby do chatu stanovisko, máme tady soul a taky disco. Brzo přijde hudba jménem Funky, ta co dělá z lidí Janky. Jo, ale my se ještě užijeme dále, 70. léta, kalhoty do zvonu. Uhuhu, barevná podlaha svítící, je to tak, dámy a pánové, velký káry, kožák a porovný týpci, co řešej problémy. Ale my tady žádný nemáme, jedeme stále soul disco 70. let, takový je Black Eyed Peas.

Jo, máme tady 8.40 minutu, první čas je Black Eintop, hrajeme muziku černou 2 hodiny, ať jste single nebo máte rodiny, ať jste fon nebo ze spodiny, neotravíme vás, jak z vejfuku z plodiny, právě zahrál single s názvem Download, tohle je rozhodně není žádný střední prout, jedeme kámo dál, já pouštím Black Level, single z roku 1976, takže ještě stále, ale už to začíná chytat, tak je ten správný groove 60, co vy na to, i ten zvuk se zhoršil, to mám rád, to mám vážně rád, já jsem prostě dítě Jamesa Browna, je to tak, wow.

Black Level. No, tohle to je vážně dobrá pochoutička. Je to žavý, je to hot. Sexy soul, trick shot. Zapomeň na šedivý hnus. Black Eintopf, kámo, ten má jenom plus. Nehraje nám Vojtek, David ani Klus. Hrajeme stále svobodně, stále ve stylu Afro a Nigga. Nehraje to Rus, pokračujeme stále dál. Ještě jednou nohou v 70. letech. Ještě se tam trošičku vyválíme. Co mi na to? Trick shot, sexy soul. Pomalu, ale jistě se dostáváme do těch 60. To mám rád. Je to barevné.

Sexy Soul na Radio B a pomalu, ale jistě se dostáváme do druhé polovy našeho programu. Vysíláme do celého světa to, co je nám jasný, to, co si myslíme, že je slaný, masný a paří Ústí, Brno, Olomouc. Máme tady beatu strašně moc. Na řadě Joseph McMahon, Climb the Mountain, to znamená, že asi polezeme někam hodně vysoko, jako vždycky, protože úroveň je stále vyšší a vyšší. Pozdravujte své kámoše, pozdravujte své maminky, tatínky, dědečky. Pokračujeme stále dál. Už jedeme ve funky stylu.

minuty na jej jedno něco vám povím, jestli jste katolík, protestant, žid nebo muslim, všichni jsme se absolutně rovní, poslouchají nás černý, bílý, no snad i modrý šmoulík, tohle nebylo funky, ale spíše soulík, my si dáme ještě další věcičku, kterou mám rád, Don Laman Orient, Inner City Blues, no to má jenom plus, ty, tahle ta věc, ta se snad dala do všech stylů, co znám. Wow, funky, tohle už je fakt funky, FF, tak jo, jedeme dál.

Jo, ladíte stále Béčko svobodně a říkám vám, no je to klika. Zdravím jako pravidelně Vlaďku, Hanku, Dominika, taky všechny sestry a brášky. Ať jste pěkně zdraví, OK, a neberete prášky. Ať vás tohle baví, ty moje hlášky. Nalejte si panáka, nepejte to z flašky, něčeho dobrýho, ne z plašky. Wow, wow, wow, stále tady je, ježdě, jedeme na Véčku. Wow, wow, wow, prima jazzíček. Aha, zdá se, že jsme tady pěkně ujeli na šedesátkách. Co mi na to? Wow, mám tady pro vás další pecku. Přichází Jimmy Smith Babies. Takže jo, trošičku si dáme něco dál. Šmerclýho rock and roll music, to znamená, že za dveřma je tady Mr. Rock and Roll. 8 minuta, 2:30, Black Eyed Peas je tady a za mikem se hlásí MC Mike.

Tak co, dáváte to na plný pecky nebo dáváte to z dálky? Tak se mi zdá, že tady dneska hodně hrajou instrumentálky. Ty si holka pěkná cicí micí, opět tady zazní basabicí. Jdeme na to, dámy a pánové, jsme v rock'n'rollovém období. Wow, buba, čik, čik, čik. No tak jo, mám to rád.

ta buma, čik, čik, čik, oho, ve studii se to pěkně houpe, vrátili jsme se do období, kdy auta měla ploutve, chromový nárazníky a ženský se uměli vážně skvěle oblíkat, jsme v 50. letech a přichází Young Jazzy, do you love me, to je dobrá otázka, miluješ mě, oh, snad je

No jasně, Young Jazzy se ptá, miluješ mě, jako tě miluju já, lásko, jestli ne, no tak se prostě seberu a půjdu někam jinam, protože pro jednu kytku slunce nesvítí, když svítí slunce, máme rádi party, je to crazy, crazy party, takže jedeme dál, blíž ke Swing Music a servíruju tu nejlepší hudbu.

tady rock and roll, rhythm blue a teďkon už jsme jednou nohou ve swingu. Na parket už zvu všechny slečinky a floutky. Chci vidět frajery a ne loutky. Kravatu sáčko na hlavu gel. Zařvi do mikrofonu swing hell. Dámy a pánové, z Black Eintofu právě mícháme třicátky. Oho, prima hrátky.

Mr. Swing na Radio B, dámy a pánové, servírujeme tady ty nejlepší záležitosti, tančím jako šílenec už z toho hekám. Před těmihle týpkama já vždycky hodně smekám. Pokračujeme dál, budeme servírovat další záležitost, přidáme si trošičku moderního beatu, co vy na to? Takže, Electro Jazz, no jasně. Klidně mi napište, jestli se vám to líbí a já vám někdy zase odpovím, co mi na to? Hned ne, že teď tančíme.

Na hrnci MCho Marka zní klasika moderná. A že to v rytmu nezvládneš, se mnou vždycky obládneš. Budeš tančit, nenechám tě flákat, s House of Fame pak budeš skákat. Oh yeah! Máme tady 30. minutu druhé poloviny našeho programu a přichází skvělý remix. Já už jsem to prozradil.

dneska jazzovým remixu dále pokračujeme. Zdá se, že si budeme hrát chvilenku Hey Bob, co vy na to? Od House of Pain přichází pěkný frajírek Mr. LL Cool J Funkadelic Relic. Wow, máme tady ještě 25 minut, tak to pojďme rozjet. Rozesmějte celý svět, ať je to víc barevný.

Trochu beatbox, trnčí v okno, paraj police, vysíláme z Podřipska a to přímo z Roudnice. No jasně, všichni tady rapujou, rýmy milujou a svou flow pilujou, no jasně. Tak tohle to byl pan rapu LL Cool J na Radio B. Počítáme ještě dál. Další minuty, máme zhruba 22 minut a přidáme si opět trošičku funky, ale ještě budeme rapovat. Wow, přichází Mr. Coolio.

Hedem, hedem, no jo, další mrtvola, posíláme pozdravy tam na ruk. Chceš MCO Marka Gablík, no tak tu máš, Coolio Fantastic Voyage, no kámo, to nikde nemáš. Pokračujeme dál, protože už máme jenom asi 20 minut, páni, jak ten čas nám utíká. A opět si dáme trošičku moderního funky, protože funky jsem ještě asi nehrál, nebo co si myslíte, klidně mi napište, já si odpovím, až budu chtít. Yeah, yeah, yeah, yeah. Takže jo,

Jo, snap, snap, haha. Nebojte se ukázat emoce, než přijdou nemoce a pak i smrt. Když nejde o život, jde o prd. Haha, pokračujeme dál, přichází čarodejnice. Witch, takže ještě přijáme trošičku funky v nářezu. Máme tady ještě poslední 15 minut. Tak to musíme stihnout. Co vaši sousedi? Vědí, že jste doma? No já doufám, že jo, protože já jsem tady pro vás MC Mark.

Now, wow, wow, wow! Co mi na to, dáme a pánové? Peace now! Dobrá pecka, Udo Jürgen z Německa a jeho bezva parta v těsném závěsu je paní Marta. No, budiš, frau Kubiš, dej se k nám, tak se zdá, že dopiju poslední lok a čeká tady český blok. No, trošičku české pochoutky. No a tohle je vážně dobrá.

0: léta, dámy a pánové, máme tady bohužel pomalu jistě konec našeho programu. Díky moc, že jste to se mnou vydrželi. Paní Marta nám zpívala, dneska budeme spát, já myslím, že ve svých posteli. No, protože už je tma a jestli je venku světlo, to znamená, že nás posloucháte druhý den ve čtvrtek, to jste v práci a máte po legraci. Ne, vážně, je to dobrý, že můžete stát a jít pracovat. Takže ještě jednou díky moc, že jste to se mnou vydrželi. Ladíte Bčko, jednou za 14 dní živá show, tak v pravidelných opakování. Tohle to byl Black Eintov a já jsem MC Marky. Mějte se krásně a užívejte poslední zbytky.
1: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Česko čeká na začátku října teplé a slunečné počasí s denními maximy kolem 20 stupňů Celsia a místy dokonce až 25 stupňů. Srážky se objeví jen přechodně a spíše lokálně, takže výrazná změna počasí není na dohled. Vychutnejte si proto ještě poslední dozvuky léta, než podzim skutečně převládne. Vláda ANO, SPD a motoristů čelí vnitřním sporům ohledně zaměstnanecké politiky kvůli návrhu zákona o platformové práci. SPD požaduje úpravy, jinak nepodpoří návrh ministra Aleše Juchelky. ANO může získat podporu ODS navzdory hrozbám SPD. Strana Trikolora využila umělou inteligenci k úpravě fotografie svého volebního stánku, kde dokreslila rozmazané obličeje a torza těl, což mělo vytvořit dojem většího zájmu. Tento příspěvek, zveřejněný na Facebooku o víkendu, byl smazán už v pondělí. Tento incident vyvolává otázky o etice využívání technologie ve volební kampani, zvláště když jde o manipulaci s realitou. Zlínská zoologická zahrada truchlí nad ztrátou sloní samice Kali, která zemřela po operaci v úterý. 31letá matka 5letého slůněte se neprobudila z celkové anestezie. Kali trpěla závažným problémem spojeným s ulomeným klem a abscesem u kořene klu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Zpomal s náma.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Chystá se návrat oblíbené komediální série s názvem 24 Jump Street, která se na plátna kin dostane 10. prosince 2027. Channing Tatum, Jonah Hill a Ice Cube se vrátí do svých rolí detektivů a nadřízeného. Studio Sony si slibuje, že fanoušci se opět dočkají zábavy a nečekaných zvratů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Starý dobrý hity. Na bez.

for a future. Let's go.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: 1, 1, 1, 1, 1.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Philadelphia se vstup do nové sezóny NHL moc nepovedlo, když brankář Daniel Vladař během zápasu proti Pittsburghu dostal 7 gólů a jeho tým prohrál 0-7. Martina Nečase naopak potěšil výkon v dresu Colorada, kde jednou asistencí přispěl k vítězství 8-4 nad Los Angeles. Takhle dramatické začátky sezóny umí fanoušky hokeje pořádně nadchnout. Chelsea a Lyon se v lize mistryň rozešli bez branek, navzdory Lyonovy aktivitě. Barcelona si naopak pochutnala na AS Řím jasně 6-0. Jejich úspěšná série pokračuje, 2 zápasy a 2 vítězství. Cristiano Ronaldo nečekaně opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci před zápasem Ligy národů v Dánsku. Tento 41-letý hráč se před odjezdem vyhnul dalším podrobnostem. Spekulace naznačují možný konflikt s trenérem Jesusem, což přidává na dramatičnosti situace. Zlínští berani opět zažívají těžké časy, když po porážce 1-3 Střebíčí utrpěli 6. prohru v řadě a klesli na dno tabulky. Důvod k radosti mají ve Vsetíně, který po drtivé výhře 5-0 nad Přerovem okupuje první příčku. Hokejové drama pokračuje, ale mladí Třebíčané už skoro přemýšlejí o bronzové soše trenéra nahozené do řeky Jihlavy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Posloucháš Sebestřelec.

Americká formace Four Knox Five přichází se singlem Inside. Na této skladbě spolupracovali s rapperem říkající si Asheru. Kvalitu této skladby posuďte sami. Posloucháte Sebestřed na Bčku.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

0: Rádio B.
1: Myslím si, že americkou zpěvačku Dianu Ross většina našich posluchačů dobře zná, ale co je třeba představit, je skvělý remix na její skladbu I Still Believe, kterou si vzal na starosti německý producent Purple Disco Machine a musím říct, že se mu to moc povedlo. Uslyšíte to právě teď v sebestředu na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Česko čeká na začátku října teplé a slunečné počasí s denními maximy kolem 20 stupňů Celsia a místy dokonce až 25 stupňů. Srážky se objeví jen přechodně a spíše lokálně, takže výrazná změna počasí není na dohled. Vychutnejte si proto ještě poslední dozvuky léta, než podzim skutečně převládne. Vláda ANO, SPD a motoristů čelí vnitřním sporům ohledně zaměstnanecké politiky kvůli návrhu zákona o platformové práci. SPD požaduje úpravy, jinak nepodpoří návrh ministra Aleše Juchelky. ANO může získat podporu ODS navzdory hrozbám SPD. Strana Trikolora využila umělou inteligenci k úpravě fotografie svého volebního stánku, kde dokreslila rozmazané obličeje a torza těl, což mělo vytvořit dojem většího zájmu. Tento příspěvek, zveřejněný na Facebooku o víkendu, byl smazán už v pondělí. Tento incident vyvolává otázky o etice využívání technologie ve volební kampani, zvláště když jde o manipulaci s realitou. Zlínská zoologická zahrada truchlí nad ztrátou sloní samice Kali, která zemřela po operaci v úterý. 31letá matka 5letého slůněte se neprobudila z celkové anestezie. Kali trpěla závažným problémem spojeným s ulomeným klem a abscesem u kořene klu. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

hiphopem na rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Jenny Sparks, britský umělec, přináší na svém albu This is Spa Town pandemický mix klubovo-grajmových provokací, internetového humoru a glitche. Album vydané pod hlavičkou nezávislého labelu zkoumá ospalost maloměstského života a vzrušujícím způsobem ho proměňuje v revoluční umělecké dílo. Sparksovy novátorské přístupy ke kombinování žánrů činí jeho tvorbu nejen jedinečnou, ale i nesmírně přístupnou. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio B.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Radio B.
1: Si dáme bristolské duo The Allergies a jejich novou skladbu s názvem Are You Ready? Sebestředu na B.

0: posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Posloucháš první montu. Habaď.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Philadelphia se vstup do nové sezóny NHL moc nepovedlo. Když brankář Daniel Vladař během zápasu proti Pittsburghu dostal 7 gólů a jeho tým prohrál 0-7. Martina Nečase naopak potěšil výkon v dresu Colorada, kde jednou asistencí přispěl k vítězství 8-4 nad Los Angeles. Takhle dramatické začátky sezóny umí fanoušky hokeje pořádně nadchnout. Chelsea a Lyon se v lize mistryň rozešli bez branek, navzdory Lyonově aktivitě. Barcelona si naopak pochutnala na AS Řím jasně 6-0. Jejich úspěšná série pokračuje, 2 zápasy a 2 vítězství. Cristiano Ronaldo nečekaně opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci před zápasem Ligy národů v Dánsku. Tento 41-letý hráč se před odjezdem vyhnul dalším podrobnostem. Spekulace naznačují možný konflikt s trenérem Jesusem, což přidává na dramatičnosti situace. Zlínští berani opět zažívají těžké časy, když po porážce 1-3 s Třebíčí utrpěli 6. prohru v řadě a klesli na dno tabulky. Důvod k radosti mají ve Vsetíně, který po drtivé výhře 5-0 nad Přerovem okupuje první příčku. Hokejové drama pokračuje, ale mladí Třebíčané už skoro přemýšlejí o bronzové soše trenéra nahozené do řeky Jihlavy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebest.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
1: Pomal s náma.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Voda v Odoleny vody zůstává stále nepitná, což ovlivňuje 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Laboratorní testy ve vzorku z Postřižína odhalily téměř trojnásobek povoleného množství olova. Přestože ostatní kontroly dopadly dobře, omezení zůstává v platnosti i v letošním roce 2024. Ústavní soud rozhodl, že vzorky měsíčního prachu, které československá vědkyně obdržela v 70. letech v rámci spolupráce se Sovětským svazem, patří Akademii věd České repu. Tento verdikt vyplynul ze sporu mezi institucí a dcerou vědkyně, jež vzorky uchovávala po desetiletí. Rozhodnutí potvrdilo, že mezinárodní vědecká dohoda zůstává platná i po desetiletích. Pražská policie si pořídila mobilní hlukoměr na sledování hlučných aut a motocyklů, ačkoliv jeho používání je omezené z důvodu počasí. Řidiči riskují pokutu až 3500 korun a 6 trestných bodů. Magistrát se snaží zlepšit situaci zejména na frekventovaných místech jako Pařížská ulice u Staroměstského náměstí. V Brně se objevila petice proti plánované výstavbě komerčního parku v Dolních Heršpicích, která získala už přibližně 500 podpisů. Místostarosta Brno-Jih Jakub Holas ze strany STAN se obává zvýšení dopravního zatížení, zatímco starosta David Grund z ODS tvrdí, že infrastruktura bude zajištěna. Téma rezonuje před blížícími se volbami v 2024.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Philadelphia se vstup do nové sezóny NHL moc nepovedl. Když brankář Daniel Vladař během zápasu proti Pittsburghu dostal 7 gólů a jeho tým prohrál 0-7. Martina Nečase naopak potěšil výkon v dresu Colorada, kde jednou asistencí přispěl k vítězství 8-4 nad Los Angeles. Takhle dramatické začátky sezóny umí fanoušky hokeje pořádně nadchnout. Chelsea a Lyon se v lize mistryň rozešli bez branek, navzdory Lyonově aktivitě. Barcelona si naopak pochutnala na AS Řím jasně 6-0. Jejich úspěšná série pokračuje, 2 zápasy a 2 vítězství. Cristiano Ronaldo nečekaně opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci před zápasem Ligy národů v Dánsku. Tento 41-letý hráč se před odjezdem vyhnul dalším podrobnostem. Spekulace naznačují možný konflikt s trenérem Jesusem, což přidává na dramatičnosti situace. Zlínští berani opět zažívají těžké časy, když po porážce 1-3 s Třebíčí utrpěli 6. prohru v řadě a klesli na dno tabulky. Důvod k radosti mají ve Vsetíně, který po drtivé výhře 5-0 nad Přerovem okupuje první příčku. Hokejové drama pokračuje, ale mladí Třebíčané už skoro přemýšlejí o bronzové soše trenéra nahozené do řeky Jihlavy. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Rádio B. Od lidí pro lidi.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Voda v Odoleny vody zůstává stále nepitná, což ovlivňuje 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Laboratorní testy ve vzorku z Postřižína odhalily téměř trojnásobek povoleného množství olova. Přestože ostatní kontroly dopadly dobře, omezení zůstává v platnosti i v letošním roce 2024. Ústavní soud rozhodl, že vzorky měsíčního prachu, které československá vědkyně obdržela v 70. letech v rámci spolupráce se Sovětským svazem, patří Akademii věd České repu. Tento verdikt vyplynul ze sporu mezi institucí a dcerou vědkyně, jež vzorky uchovávala po desetiletí. Rozhodnutí potvrdilo, že mezinárodní vědecká dohoda zůstává platná i po desetiletích. Pražská policie si pořídila mobilní hlukoměr na sledování hlučných aut a motocyklů, ačkoliv jeho používání je omezené z důvodu počasí. Řidiči riskují pokutu až 3500 korun a 6 trestných bodů. Magistrát se snaží zlepšit situaci zejména na frekventovaných místech jako Pařížská ulice u Staroměstského náměstí. V Brně se objevila petice proti plánované výstavbě komerčního parku v Dolních Heršpicích, která získala už přibližně 500 podpisů. Místostarosta Brno-Jih Jakub Holas ze strany STAN se obává zvýšení dopravního zatížení, zatímco starosta David Grund z ODS tvrdí, že infrastruktura bude zajištěna. Téma rezonuje před blížícími se volbami v 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Česká reprezentace do 21 let slaví výhru nad Bulharskem a postup do baráže evropské kvalifikace. Radost však kalí zranění záložníka Pavla Kačora ze Slávie, kterému soupeř při faulu vykloubil rameno. Lékaři mu ho v nemocnici srovnali v narkóze a do hry se nevrátí několik týdnů. Philadelphia se vstup do nové sezony NHL moc nepovedl, když brankář Daniel Vladař během zápasu proti Pittsburghu dostal 7 gólů a jeho tým prohrál 0-7. Martina Nečase naopak potěšil výkon v dresu Colorada, kde jednou asistencí přispěl k vítězství 8-4 nad Los Angeles. Takhle dramatické začátky sezóny umí fanoušky hokeje pořádně nadchnout. Chelsea a Lyon se v lize mistryň rozešli bez branek, navzdory Lyonově aktivitě. Barcelona si naopak pochutnala na ASL Řím jasně 6-0. Jejich úspěšná série pokračuje 2 zápasy a 2 vítězství. Cristiano Ronaldo nečekaně opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci před zápasem Ligy národů v Dánsku. Tento 41-letý hráč se před odjezdem vyhnul dalším podrobnostem. Spekulace naznačují možný konflikt s trenérem Jesusem, což přidává na dramatičnosti situace. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na Rádiu.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz with restless whispers and cheese.

řízení, jelikož Turek se svým Mercedesem na IP Pavlova kolidoval s nemocničním vozem převážejícím krevní deriváty. Oba účastníci nehody čelí vyšetřování možného přestupku. Petr Honěk, předseda představenstva oblastní nemocnice Příbram, končí ve své funkci kvůli prověřování policií ohledně podezření z korupce a neoprávněného nakládání se zdravotnickými daty. Středočeští radní rozhodli o jeho odvolání s okamžitou platností během středeční valné hromady nemocnice. Tato událost přichází v době, kdy se stále větší důraz klade na transparentnost a odpovědnost v oblasti zdravotnictví. Voda v Odoleny Vody zůstává stále nepitná, což ovlivňuje 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Laboratorní testy ve vzorku z Postřižína odhalily téměř trojnásobek povoleného množství olova. Přestože ostatní kontroly dopadly dobře, omezení zůstává v platnosti i v letošním roce 2024. Ústavní soud rozhodl, že vzorky měsíčního prachu, které československá vědkyně obdržela v 70. letech v rámci spolupráce se Sovětským svazem, patří Akademii věd ČR. Tento verdikt vyplynul ze sporu mezi institucí a dcerou vědkyně, jež vzorky uchovávala po desetiletí. Rozhodnutí potvrdilo, že mezinárodní vědecká dohoda zůstává platná i po desetiletí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

pohodička z reggae na B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká reprezentace do 21 let slaví výhru nad Bulharskem a postup do baráže evropské kvalifikace. Radost však kalí zranění záložníka Pavla Kačora ze Slávie, kterému soupeř při faulu vykloubil rameno. Lékaři mu ho v nemocnici srovnali v narkóze a do hry se nevrátí několik týdnů. Philadelphia se vstup do nové sezony NHL moc nepovedl, když brankář Daniel Vladař během zápasu proti Pittsburghu dostal 7 gólů a jeho tým prohrál 0-7. Martina Nečase naopak potěšil výkon v dresu Colorada, kde jednou asistencí přispěl k vítězství 8-4 nad Los Angeles. Takhle dramatické začátky sezóny umí fanoušky hokeje pořádně nadchnout. Chelsea a Lyon se v lize mistryň rozešli bez branek navzdory Lyonově aktivitě. Barcelona si naopak pochutnala na AS Řím jasně 6-0. Jejich úspěšná série pokračuje 2 zápasy a 2 vítězství. Cristiano Ronaldo nečekaně opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci před zápasem Ligy národů v Dánsku. Tento 41-letý hráč se před odjezdem vyhnul dalším podrobnostem. Spekulace naznačují možný konflikt s trenérem Jesusem, což přidává na dramatičnosti situace. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

0: nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na Rádiu B. Rádiu B.
1: Ty hele, věděli jste, že?
2: Jako vážně?
3: A jako co? Ty kráso.
2: Cože?
4: Milí posluchači, dnes máme příběh z Velké Británie, který je skutečně neuvěřitelný. 50-letý slepec z Huddersfieldu se vydal na 241 kilometrů dlouhou jízdu po dálnici, ačkoliv byl opilý a neměl řidičský průkaz. I přes riskantní počínání se mu podařilo přežít, což je malý zázrak, naslyšenou na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Policie uzavřela vyšetřování červencové nehody poslance Filipa Turka v centru Prahy, která nebyla trestným činem. Incident se přesouvá do přestupkového řízení, jelikož Turek se svým Mercedesem na IP Pavlova kolidoval s nemocnicí. Kolidoval s nemocničním vozem převážejícím krevní deriváty.

zahrnuje 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Laboratorní testy ve vzorku z Postřižína odhalily téměř trojnásobek povoleného množství olova. Přestože ostatní kontroly dopadly dobře, omezení zůstává v platnosti i v letošním roce 2024. Ústavní soud rozhodl, že vzorky měsíčního prachu, které československá vědkyně obdržela v 70. letech v rámci spolupráce se Sovětským svazem, patří Akademii věd ČR Plutě. Tento verdikt vyplynul ze sporu mezi institucí a dcerou vědkyně, jež vzorky uchovávala po desetiletí. Rozhodnutí potvrdilo, že mezinárodní vědecká dohoda zůstává platná i po desetiletí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Jenny Sparks, britský umělec, přináší na svém albu This is Spa Town pandemický mix klubovo-grajmových provokací, internetového humoru a glitche. Album vydané pod hlavičkou nezávislého labelu zkoumá ospalost maloměstského života a vzrušujícím způsobem ho proměňuje v revoluční umělecké dílo. Sparksovy novátorské přístupy ke kombinování žánrů činí jeho tvorbu nejen jedinečnou, ale i nesmírně přístupnou. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.
2: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká reprezentace do 21 let slaví výhru nad Bulharskem a postup do baráže evropské kvalifikace. Radost však kalí zranění záložníka Pavla Kačora ze Slávie, kterému soupeř při faulu vykloubil rameno. Lékaři mu ho v nemocnici srovnali v narkóze a do hry se nevrátí několik týdnů. Philadelphii se vstup do nové sezony NHL moc nepovedl, když brankář Daniel Vladař během zápasu proti Pittsburghu dostal 7 gólů a jeho tým prohrál 0-7. Martina Nečase naopak potěšil výkon v dresu Colorada, kde jednou asistencí přispěl k vítězství 8-4 nad Los Angeles. Takhle dramatické začátky sezóny umí fanoušky hokeje pořádně nadchnout. Chelsea a Lyon se v lize mistryň rozešli bez branek navzdory Lyonově aktivitě. Barcelona si naopak pochutnala na AS Řím jasně 6-0. Jejich úspěšná série pokračuje 2 zápasy a 2 vítězství. Cristiano Ronaldo nečekaně opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci před zápasem Ligy národů v Dánsku. Tento 41-letý hráč se před odjezdem vyhnul dalším podrobnostem. Spekulace naznačují možný konflikt s trenérem Jesusem, což přidává na dramatičnosti situace. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Hoď se do klidu s Rádiem B.
1: Oh. Okay. Oh. Show.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Ex.

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Policie uzavřela vyšetřování červencové nehody poslance Filipa Turka v centru Prahy, která nebyla trestným činem. Incident se přesouvá do přestupkového řízení, jelikož Turek se svým Mercedesem na IP Pavlova kolidoval s nemocničním vozem převážejícím krevní deriváty. Oba účastníci nehody čelí vyšetřování možného přestupku. Petr Honěk, předseda představenstva oblastní nemocnice Příbram, končí ve své funkci kvůli prověřování policií ohledně podezření z korupce a neoprávněného nakládání se zdravotnickými daty. Středočeští radní rozhodli o jeho odvolání s okamžitou platností během středeční valné hromady nemocnice. Tato událost přichází v době, kdy se stále větší důraz klade na transparentnost a odpovědnost v oblasti zdravotnictví. Voda v Odoleny Vody zůstává stále nepitná, což ovlivňuje 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Laboratorní testy ve 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Laboratorní testy ve vzorku z Postřižína odhalily

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Chystá se návrat oblíbené komediální série s názvem 24 Jump Street, která se na plátna kin dostane 10. prosince 2027. Channing Tatum, Jonah Hill a Ice Cube se vrátí do svých rolí detektivů a nadřízeného. Studio Sony si slibuje, že fanoušci se opět dočkají zábavy a nečekaných zvratů. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Česká reprezentace do 21 let slaví výhru nad Bulharskem a postup do baráže evropské kvalifikace. Radost však kalí zranění záložníka Pavla Kačora ze Slávie, kterému soupeř při faulu vykloubil rameno. Lékaři mu ho v nemocnici srovnali v narkóze a do hry se nevrátí několik týdnů. Philadelphia se vstup do nové sezony NHL moc nepovedl, když brankář Daniel Vladař během zápasu proti Pittsburghu dostal 7 gólů a jeho tým prohrál 0-7. Martina Nečase naopak potěšil výkon v dresu Colorada, kde jednou asistencí přispěl k vítězství 8-4 nad Los Angeles. Takhle dramatické začátky sezóny umí fanoušky hokeje pořádně nadchnout. Chelsea a Lyon se v lize mistryň rozešli bez branek, navzdory Lyonově aktivitě. Barcelona si naopak pochutnala na AS Řím jasně 6-0. Jejich úspěšná série pokračuje 2 zápasy a 2 vítězství. Cristiano Ronaldo nečekaně opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci před zápasem Ligy národů v Dánsku. Tento 41-letý hráč se před odjezdem vyhnul dalším podrobnostem. Spekulace naznačují možný konflikt s trenérem Jesusem, což přidává na dramatičnosti situace. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Česká reprezentace do 21 let slaví výhru nad Bulharskem a postup do baráže evropské kvalifikace. Radost však kalí zranění záložníka Pavla Kačora ze Slávie, kterému soupeř při faulu vykloubil rameno. Lékaři mu ho v nemocnici srovnali v narkóze a do hry se nevrátí několik týdnů. Philadelphia se vstup do nové sezony NHL moc nepovedl, když brankář Daniel Vladař během zápasu proti Pittsburghu dostal 7 gólů a jeho tým prohrál 0-7. Martina Nečase naopak potěšil výkon v dresu Colorada, kde jednou asistencí přispěl k vítězství 8-4 nad Los Angeles. Takhle dramatické začátky sezóny umí fanoušky hokeje pořádně nadchnout. Chelsea a Lyon se v lize mistryň rozešli bez branek, navzdory Lyonově aktivitě. Barcelona si naopak pochutnala na AS Řím jasně 6-0. Jejich úspěšná série pokračuje 2 zápasy a 2 vítězství. Cristiano Ronaldo nečekaně opustil portugalskou fotbalovou reprezentaci před zápasem Ligy národů v Dánsku. Tento 41-letý hráč se před odjezdem vyhnul dalším podrobnostem. Spekulace naznačují možný konflikt s trenérem Jesusem, což přidává na dramatičnosti situace. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Bčko, od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn a jste připravení si zase společně se mnou užít tuhle hodinu našlapanou rapem. Dnešní playlist bude zase pěkně pestrej, protože se potká současný underground s několika jmény, který psali historii hiphopu. Podíváme se do New Yorku, Los Angeles, Británie, ale zastavíme i na domácí scéně. No a já myslím, že není čas ztrácet čas, pojďme se do toho vopou, začneme trochu jinak a hodně atmosféricky. Dáme si bandičku OneFS, která se pohybuje na pomezí alternativního hiphopu a elektroniky, takže tady nečekejte úplně klasickou 90-kovou šablonu na featu Mood Child Washington, který do skladby přináší soulovější až skoro snovou polohu. No a právě podobný projekty krásně ukazují, kam se může hiphop dostat, když producent přestane řešit žánrové hranice. Boom Bap totiž nemusí vždycky znamenat jenom tvrdý kopák, virbl a nasamplovanou smyčku. Někdy může být mnohem abstraktnější a skladba Convoluted Blue Dream, kterou si právě pouštíme, je toho pravým důkazem. Pojďme na to, tohle je Boom Bap na Bčku a právě začínáme. Přeju vám příjemný poslech.

a patří k nový generaci MCs, která si bere hodně inspirace z 90-kových let, ale rozhodně se nesnaží jen kopírovat minulost. Na tomhle tracku, který si pustíme, se objeví taky Santa Fox, která má mimochodem hip-hop opravdu v krvi. Je to dcera slavného Melly Mela z legendární Grandmaster Flash and the Furious 5, a to znamená přímý spojení se samotnými začátky rapové historie. Dáme si jejich společný track, který se jmenuje More Than a Lover. Pojďme na to.

beatu Wise Beats a právě posledně zmiňovaný stojí za zmínku, protože ten pochází z britského Bristolu, města, který má mimořádně bohatou historii v hiphopu, tribopu i breakbeatu a právě Bristol dal světu Massive Attack, Portishead nebo Trickyho a právě tahle otevřenost různým žánrům je ve městě cítit dodnes. Wise Beats pracuje hodně s jazzem, soulem a klasickou hiphopovou produkcí. Pojďme si pustit track, který se jmenuje Burst. Za mě pecka jako prase, takže pojďme na to. Boom bap na Bčku.

Tak jo, pojďme na další pecku dnešního Bumbepu. Čeká nás Barry Darkly a Raxiel El Leon a track Paid Bills. Barry Darkly už se nám v Bumbepu objevil a myslím, že to rozhodně nebude naposledy. Je součástí současný undergroundový vlny, která dokazuje, že klasicky postavený rap má pořád obrovský množství podob a zajímavé je taky sledovat, jak se dnešní producenti vracejí k samplování špinavým bicím a jednodušším aranžmá. Nejde ale taky jenom o nostalgii po 90. moderní mastering a současný způsob rapu tomu dávají úplně jiný charakter. No a právě track Paid Bills je přesně jedna z těch věcí, která skvěle funguje. Pojďme si to poslechnout. Bumbep na Bčku jede dál.

to ve spolupráci hned několika skvělých jmen a těmi jsou Stylistic Murder, Come On, DJ Danetic a Master Ace. Track se jmenuje Back in the Days, můj oblíbený Master Ace na majku, který je na scéně už spousty let. Známe ho rozhodně z desek Disposable Arts nebo A Long Hot Summer, který dodnes patří mezi klasiky rapové muziky. Takže pojďme na to, track Back in the Days, právě teď v Boom Bapu.

s další skladbou pro změnu trošku přitvrdíme. Čeká nás dvojice Hip-Hop IQ a Reef the Lost Cause. Skladba Welcome to the Life. Reef the Lost Cause je další jméno, který se v boom-bapu objevuje poměrně pravidelně, pochází z Philadelphia a dlouhodobě patří mezi nejrespektovanější představitele tamního undergroundu. Hodně lidí ho zná, hlavně díky Army of the Pharaohs, kolektivu kolem Vinnyho a Jeremiah Trix. Reef je ale výborný taky jako solový MC, má hlas, který na první dobrou poznáte, agresivní projev a zároveň dokáže být hodně osobní. Philadelphia vlastně vůbec vyprodukovala neuvěřitelné množství skvělých rapperů a Reef je jeden z těch, kteří možná nikdy neprorazili do úplného mainstreamu, ale mezi fanoušky si vybudoval dlouhodobý respekt a já se tomu vůbec nedivím. Pojďme na to, Welcome to the Life, právě teď v Boom Bapu.

Ladíš Rádio Béčko a pořad Bumbep. A další věc, kterou jsem do dnešního dílu vybral, je od trojice Ski alias Molombo a Ecoli, track s názvem Don't Cross the Line. Za mě skvělá bumbepová věc. Posuďte sami.

0: tree.
1: Tak jo, teď si dáme v Boombapu docela dlouho očekávanou věc a to je nový album od Tsarface, což je vlastně trojice Inspectadek, 7L a Esoteric. No a ti vydali nový album s názvem Tsarface meets Frankie Pulitzer, což je album, kam si přizvali amerického herce Toma Hardyho, kterýho můžete znát třeba jako představitele z filmu Venom. No a právě tenhle ten týpek si dal pseudonym Frankie Pulitzer. Už si takhle říká docela dlouho, každopádně tentokrát se spojil právě s Tsarface a udělali tohle skvělý album. Já musím říct, že mě to mile překvapilo. Na tomhle albu najdeme 15 skladeb, vyšlo to 28. srpna. No a já jsem vybral z tohle alba jeden track s názvem All It Takes Is One Bad Day. Tenhle track odkazuje na příběh Jokera, tak nějak vzdáleně. Každopádně je to skvělá věc, celý album rozhodně doporučuji poslechnout. No a pojďme na to.
2: Yeah, but you know how doctors are.
3: Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are. Doctors are.

0: tyhle děvek nemůže dostat můj respekt, no mají křivý charaktery a chybí jim intelekt. Já jsem ten, kdo staví svůj život jak architekt, takže běžte z mých očí a to takže kurva ne.
1: Tak mi o tom něco řekni.

Dneska si dáme Tupaca a track Shorty Wanna Be a Thug. Ten jsme si tady asi ještě nedávali, což je hodně zvláštní. Každopádně tahle věc je z alba All Eyes on Me, což je jeho první album, kdy přichází k Death Row Records. Výborná záležitost, pojďme na to a za chvilku se loučíme.

bavilo, bylo tam zase spousta novinek, takže věřím v to, že jste si uložili některé skladby do vašich playlistů. No a jak říkám vždycky, jestli máte nějaký novinky, který byste chtěli zahrát, není problém poslat na e-mail lobo@radiob.cz a já je rád pustím v dalších dílech pořadu Boom Bap. Ještě jednou velký díky, no a nakonec samozřejmě nesmí chybět Wu-Tang, tentokrát to bude Inspektadek, který byl hodně produktivní v srpnu, protože nejenom s tím, že vydal album Starface, ale vydal i solo album, který se jmenuje Dragon Breath. A my si pustíme jeho skladbu s názvem Sarnian Grande, která je neskutečná petelice, takže pojďme na to. Tohle to byl dnešní Boom Bap na Rádiu B. Díky za poslech a slyšíme se zase v dalším díle na Rádiu B. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

0: Adeus.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na rádiu.

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Bídyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích, v Labuti, nějaký ten elektroswing po hodně dlouhé době s Alíkem, s Fastou, s Vičem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát v trošku jiném podání. Tohle je prostě náš obrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

Andiamo in bianco, ahoy. A se taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku a poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

si moje, moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevate a Subfocus. Posloucháš pořád Mishmash. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electroswing a samozřejmě Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková, jako jsme to hrávávali, a to Electroswing.

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

známe. Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt. Vím, že litoměřický ten dubstep úplně nemusí, ale já Mode Step

Phenomenal. Miluju tuhle věc. Pro mě zapomenutá věc. Nechápu proč. Boží, boží, boží. A zdravím Verču Millerovou, ahoj. Zdravím vás do Chodova, do Ústí nad Labem. Do Šicanska, do Prahy.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal, Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových a.k.a. Odvárků. Ty vole, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a víc na bicí a Switch, náš kamarád.

Posloucháš pořád myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bombokládna vás.

anebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Aj do toho myšmaše.

0: Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinilu, ne že ne.

to Manic. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny úplně nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

počkejte, počíkejte, počítejte. Krapet s jinou parádou. A to swingovky budou.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února.

Když už mluvím o té naší kapelce. To by mi hamba fackovala, kdybych nezahrál.

každopádně posluchači Rádia B, dále můžou poslouchat Vintajsi a Cvrkoslávka Zeleného, zdravím do Roudnického studia právě jeho a následně pokračuje DJ Cynic a jeho malý pátek. Každopádně, když už jsme v opátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete. Bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do éteru.

Fala, Tadjush. No hard. Moje kapela. Respektive jsem její součástí. Jsem za to kůrník šopa rád. A Gypsy

krásný čtvrteční večer, přátelé, zdravím vás ze studia Rádia Bčko. Já jsem Cvrkoslav Zelený a právě začíná Vintage číslo 169. Nějakou dobu jsme se neslyšeli, ale znáte to, já mám takovou prázdninovou náladičku. Zároveň jsem byl na dovče, takže si asi o všem budeme moc pohovořit a tak dále a tak dále. Koukal jsem, že poslední díl, co jsme vysílali, byl o mistrovství světa v hokeji, kdy jsem odsaď utíkal, abych ho stihnul. A pak jsme stejně dostali na prdel, takže to vlastně nemělo ani cenu tam letět. Přátelé, běžte se pohodlně postavit, nalijte si něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka od 8 do 9 právě začíná.

A my máme za sebou druhou skladbu dnešního dílu It Just Won't Do, přátelé. Odkud ti uznáme? Já jsem vám slíbil, že vám to nastíním, je to od Afrika Islema. Jestli se nepletu, taky Karl Cox to často hrával. A já to mám v hlavě z takových těch dětských setíků, který jsem poslouchal v základkovém věku. Jaj, spousta nostalgie. Takže It Just Won't Do. No a co nás dneska čeká? Jak jsem nastínil na začátku, tak bychom si mohli probrat, jak dlouho jsme se neslyšeli, kde jsem všude byl a tak dále a tak dále. Zároveň nás příští týden čekají rádiový narosky, což si myslím, že by taky stálo za to probrat. No a potom třeba nějaká zahrada, kam mířím přímo odsaď, abych zalil v těchto tropických vedrech. Uvidíme, kolik toho stihnu, jak moc se rozkecám. Přece jenom je to nějakých 7-8 vstupů a už máme skoro dva za sebou. Takže pojďme rovnou dál, další skladba Space Cowboy a David Morales. Tak jdeme na to.

0: Srdci, právě ladíte Vintážek s Srkosládkem.
1: Tak a my se vracíme k mluvenému slovu. Třetí pecka za náma. A asi se můžeme rovnou vrhnout na ty výlety. Vlastně jsme se naposled slyšeli začátkem června, jestli se nepletu. Já jsem potom celý červen byl pryč a to byl právě ten můj výlet do Thajska, o kterém by asi stálo za to zhrnout pár informací. Takže byl to výlet vlastně jako v loni, představte si to se vší parádou, co jsem mohl mít. Letěl jsem rovnou z Evropy do Bangkoku, snažil jsem se vyhnout se všem Katarům a Emirátům a já nevím čemu všemu, kde jsou ty Tatrmani s utěrkama na hlavě a kde vám hrozí nějaký bombový útok a nějaký drony na letišti a všechny takový ty kraviny. Takže tomu jsem se všemu krásně vyhnul. Následně jsem si dal den v Bangkoku, abych se tak nějak rozkoukal. Už tam to stálo za to, můžu říct. Ale co bylo potom lepší, že jsem se z Bangkoku odebral na letiště do Trátu. Tam to trvalo asi hodinku letu. A tam bylo takový letiště velký jak benzínová pumpa. Mělo to jeden terminál, mělo to slaměnou střechu a bylo to až takový komický. Ale co byl maličko průser, že jsem do Thajska letěl až v období dešťů, takže tam nebyli turisti a zároveň spoustu těch věcí, které pro ty turisty byly zajištěné nebo nějakým způsobem řekněme k dispozici, tak já jsem o ně přišel, takže jsem si musel nejdřív sehnat cestu nebo transport z toho letiště, to jsem sehnal docela fajn a potom jsem si proběhnul město Trát. Já jsem vlastně jeden den bydlel v Trátu, nebo kousek, asi 3 kilometry od. A bylo to strašně zajímavý. Tam vlastně nebyl jediný bílej turista, nebyl tam vlastně nikdo, kromě těch, co tam bydleli. A díky tomu to mělo takovou docela fajn atmosféru. Takže jsem si to tam všechno proběhl, najedl jsem se. Rozkoušel jsem věci, co doteď nevím, co byly k jídlu. Jestli to byly nějaký mořský plody na tyčce, nebo jestli to byla zelenina, ovoce, cokoliv. Vlastně jsem ochutnával, z ničeho jsem průjem neměl, takže to bylo fajn. Ale spoustu věcí jsem vůbec netušil, která by je. A měl jsem tam domluvíno, že se mrknu ještě do místní pěstírny, jenže mi nevyzbyl čas, takže jsem se tam juknul jenom do obchodu, nakoupil jsem si tam nějakou legální mariánku, hrozně levnou, já jsem tam vlastně to, co by tady stála jednička, tak já tam toho měl ruksak, ale to si nevíte představit. Takže to byl takový zážitek ztrátu, no a seznámil jsem se tam s místním policajtem, který mě následně pozval na večeři a dali jsme si nějaký pívečka, pak mě chtěl odvíct na kole domů, jenže se mnou spadl do Pangeitu. Bylo to takový komický, pak na nás útočili divoký psi a asi tak, no, k Trátu. Pak jsem si dojel taxíkem do přístavu, Laem Ngop, jestli se nepletu, ale tam nebyla živá duše, přátelé, tam vlastně chcíp pes, tou dobou, co odjeli všichni turisti, nebo vlastně nepřijeli žádný turisti, protože už nebyla sezóna, tak tam sice byly pobočky, kde bych vás, řekněme, pustili na nějaký speedboat, na nějakou loď, jenže ty pobočky byly zavřený a nikdo tam neseděl a byl vlastně docela průser si tam sehnat vůbec místenku, jízdenku a nevěděl jsem jak na to, takže počítal jsem s tím, že o tam teď jezdí i domorodci vlastně z toho ostrova, takže musím někoho potkat. A strategie byla prostě čekat. Nakonec jsem tam potkal takovou paní, která prodávala ve svém obchůdku úplně všechno, od studeného piva, přes pneumatiky, gauče, vole, opravovala spoustu věcí a zároveň mezi tím lepším super sortimentem i prodávala lístky a nějakým způsobem byla v přízni s tou lodí, která jezdila na ten můj ostrov, konkrétně ostrov Koh Mak. Takže jsem se s paní domluvil, počkal jsem tam asi 3-4 hodinky, a tradá, cesta na ostrov zajištěna. Já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám tak nějak zhrnu, co mě čekalo na ostrově, kde opět nebyl skoro žádnej bílej a hlavně já tam byl skoro 3 týdny, takže jsem se tam s nima docela zžil. Přátelé, pojďme mrknout na muziku. Další skladba se jmenuje Rocket od Herbieho Hancocka. Za mě další docela zajímavá věc a pak vám to dovyprávím. Tak pojďme zpátky k muzice. A tak dále, a tak dále. Pojďme na to.

Tak za námi čtvrtá skladba Rakit a my se rovnou vrhneme dál na storytelling, přátelé, takže dostal jsem se nějakým způsobem na ostrov, kam jsem měl původně v plánu se dostat. Trvalo mi to teda asi 3 dny, než jsem se tam dostal, ale zároveň proto, protože jsem si dával mezi zastávky, abych neměl nic ve schonu, abych se vždycky podíval tam, kam jsem dojel a abych se prostě rozkoukal, přece jenom nejsem úplně skvělej turista a víte sami, že ten čas je občas potřeba. Takže jsem se dostal na malý ostrůvek, jmenoval se Koh Mak. Byl to vole ostrov 5 km na 7, bydlí tam 400 lidí a žije dost turismu. Zároveň, když si odmyslíte všechny ty turisty, který v dešťový sezóně nejezdějí a jako trouba jsem tam dojel, tak tam bylo úplně prázdno, 400 domorodců a já k tomu. Zároveň jsem si ještě půjčil kolo, což je docela atypický v Thajsku, tam všichni jezdí na skútru a díky tomu jsem si vysloužil přezdívku ten bílej na kole a ta se se mnou potom táhla celý ty 3 týdny. Takže to byl můj ostrůvek, já jsem naštěstí měl krásný bungalovek, takovou malou chatičku s koupelnou, ložnicí, obyváčkem, ledničkou, klimoškou, se vším přímo na pláži, což znamenalo, že jsem ráno vstával, rovnou jsem se mohl okoupnout, večer, když jsem šel spát, ještě předtím jsem se mohl rovnou okoupnout, byla to strašná Havaj. Opravdu taková ta, řekněme, jak to popsat, no kravina z filmů nebo z těch fotografií, co máte na tapetách, počítačích a podobně. Fakt tak strašně kýčovitě to vypadalo, ale to jsem ještě nevěděl, co mě ten ostrov nabízí a co všecko vlastně díky tomu získávám. Takže měl jsem pušený kolo, měl jsem kde bydlet a najednou jsem získal možnost to tam nějak prozkoumat. Takže s pomocí nějaký mapy, s pomocí, řekněme, rad od místních domorodců jsem objevoval restaurace. Nebyly teda otevřený úplně všechny, protože, jak jsem hovořil, tam turisti nebyli tolik, ale zároveň třeba z 50 restaurací na takhle malém ostrovku jich 20-30 pořád fungovalo a jestli mám k dispozici 20 restaurací, tak to pro mě je úplná Havaj. Měl jsem tam asi 4 obchody, které byly co by kamenem dohodil a všechno, co si vlastně představíte, bylo to omezený maličko, ale nebylo to nic, co by mi scházelo. Takže jsem tam vlastně díky tomu kolu a díky tomu volnému času trajdal a prozkoumával. Různě jsem si vždycky dělal výlety a ty dny jsem si plánoval takhle, než jsem se vlastně seznámil s rodinou, nebo s rodinou, se skupinou přátel, který vlastně byli skoro jak rodina a ty mě nějakým způsobem vzali mezi sebe. A já myslím, že si můžeme dát další skladbu a pak vám to téma Thajska si zakončím takhle touhle s tou rodinou Etídou. Takže přátelé, další skladba, Can't Get Enough a pojďme si ji rovnou loupnout, už docela dlouho hovořím. Tak ať ještě stihneme nějakou muziku. Zpátky k muzice Vinty C, Radio Bčko, Cvrko Brko, pojďme zpátky.

Can't Get Enough. Přátelé, připomnělo mi to skladbu I Just Can't Get Enough a je to trochu jiný styl, ale má to vlastně stejný refrén do určitý míry. No nic, zpátky, vlastně ne k muzice, zpátky k hovoření, takže já jsem skončil svůj tajský příběh v tom, že jsem dorazil na ostrov, že jsem se tam tak nějak rozkoukal a dostal jsem se do docela fajnový skupiny lidí. Já jsem chodil do baru, kde vlastně díky tomu, že tam nebyli turisti, jsem býval skoro sám a právě domorodci, právě domácí a seznámil jsem se tam s barmanem a první den jsme se šíleně ožrali, tak jak tomu bývá zvykem. Teda ne u mě, jo, ale u něj v baru samozřejmě. No a díky tomu jsme se dali nějak do řeči, po mě rovnou vlastně ten první večer vzal k sobě, že nemůžu jít domů, že musím jít s ním a ještě nějak tak popít a nějakým způsobem se navečeřet a představil mi skupinu lidí, což byly jeho přátelé, taková polorodina, něco jako zrychlé a zběsilé, jo. Jenže tam vlastně každý z té skupiny měl nějaký zaměstnání na tom ostrově, představte si pár lidí v restauraci, pár lidí na masáži, pár lidí třeba opravoval kola, měla autoservis a tak dále a tak dále. Takže já jsem každýho z té skupiny nějakým způsobem každý den potkával, ať jsem šel úplně kamkoliv, což na jednu stranu mi skýtalo spoustu výhod v rámci toho, že na mě volali, zdravili mě, dávali mi ochutnat spoustu věcí a tak dále, ale zároveň jsem tam neměl ani chvíli klid. Uvedu příklad, kdy jsem vlastně si ráno vždycky chodil do sámošky, kupoval jsem si takovou placatici rumu, Sanghang se jmenoval, jestli se nepletu, a to byly třeba 2-3 deci, já jsem si rád dával vždycky s kokosovým ořechem a díky tomu, že stávám brzo a vlastně se mi celý ten pobyt chodil spát brzo, takže jsem měl naspáno dost, tak jsem si třeba na 7 ráno šel koupit rum, což na jednu stranu zní hodně blbě, ale ještě hůř se mi potom stalo, že jsem šel třeba na 8, na 9 na snídani a paní se mě hnedka ptala, jestli jsem ten rum všechen vypil a tak dále. A říká, kurva, jak to víš, že jsem měl rum? No já jsem mluvila s paní v sámošce a ona říká, že bílej na kole si přijel koupit rum, 2 kokosový ořechy, vole hned 7 ráno a potom odjel. Takže už tam pro mě byla taková jakoby přezdívka bílýho gringa na kole a cokoliv jsem udělal, kamkoliv jsem se hynul, tak o tom celý ostrov nějakým způsobem věděl. A ne, že by mi to dávali sežrát, ale nějakým způsobem mě s tím konfrontovali a jsem musel vysvětlovat, proč to tak mám rád a jak to rád dělám. A ne, že by to vůbec nepříjemný, ale cítil jsem se tam tak nějak pitomně, chtěl jsem být ostřížený od světa a nakonec jsem si tam našel úplně novou rodinu. Takže s nima jsem tam trávil spoustu času, jsem za to na jednu stranu vděčný. Vždycky mě pozvali na večeři, já jsem si třeba platil jenom píva, nebo jsem třeba donesl něco a tak dále, bylo to strašně fajn. Ale pak to mělo třeba i druhou stránku věci, že mi tam z téhle skupiny lidí nosili vlastně svoje dcery, nějaký vnučky, neteře a jakýkoliv děvčata na tom ostrově mi tak jako systematicky vodili do baru a ono to teď zní hrozně blbě, ono to úplně nebylo tak blbý. Oni po mně chtěli, abych si nějakou z nich jakoby vybral a následně ji odvedl sebou domů do nějaký lepší, řekněme, skupiny nebo lepší domoviny pro mě. A já jsem to vlastně nechtěl nikdy dělat, já jsem měl takový trápení se s nima seznamovat a on mi vždycky třeba ten barman ukazoval na Facebooku, hele, tyhle dvě přijdou za chvíli, vole, to bude bomba. No a pak přišly, vole, dvě tajky, tlustý jak čpun do přehrady a já jsem s nima musel díky tomu konverzovat, protože tam přišli kvůli mě a já jsem si chtěl třeba v klidu číst nebo stavit Rubikovou kostku a teď oni třeba karaoke a jebali do mě, ty si čteš, víš, ty musíš zpívat s náma, takže tohle byly jaký ty nepříjemné části, ale to není nic, co by mě rozhodilo. Takže jsem si na tom ostrově takhle užil celý ten pobyt, bylo to strašně fajn, celý jsem ho prozkoumal a doufám, že se tam ještě jednou vrátím. Zároveň, až pojedu příští jaro do Tajska, tak nejspíš zvolím jinou destinaci, protože to Tajsko je strašně obrovský a byla by hloupost žrát dvakrát tu samou bomboněru, když jsem ještě neochutnal nějakou jinou. Takže pokusím se letět jinam, ale určitě se poučím z toho, co všechno jsem zažil tady. A byl to vlastně první velký výlet, kde jsem byl sám, takhle vlastně od začátku do konce. A nemůžu říct, že by mě to nějak zocelilo, ale zároveň jsem si šáhnul na určitý limity toho, co jde, co nejde. A asi úplně nemám problém se někam vydat sám zase do budoucna. Takže na podzim Japonsko a
doufejme na jaře opět Thajsko, uvidíme, jak nám to vyjde. Takže tohle byl můj výlet, proto jsme se nějakou dobu neslyšeli, i když jsem se teda vrátil na konci června, tak jsem se pak na vás ještě vysral celý červenec, ale to jenom proto, že bylo spoustu věcí na práci a taky jsem měl po příletu, po odletu. Já jsem tu shodou okolností byl minulý týden, ale nějak mi to nešlo nahrávat, neměl jsem úplně náladu. Takže jsem to zapasoval hnedka na začátku a šel jsem místo toho na zahradu. Co si budeme nalhávat, takový jsem hold já. Pojďme si dát další skladbu, je to poslední skladba přes českou písničkou ve vintážku, takže si ji přehrajme a pak rovnou česká pecka. Další skladba Make Love a Room 5 Vintage číslo 169 Svrko Brko, Radio Bčko, co mám hovořit, pojďme zpátky k muzice.

Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme. Ven se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

0: Podívej se na nás, ty vepřová hlavu, jsme Češi, nejsme mimozemšťani.
1: Tak, tohle byla Hanka Hegerová, přátelé, hvězda filmu Česká republika. Ne, hele, naše slavná Sansonierka, těžko říct, hele, tato skladba je z roku 1973, já jsem si tady během toho, co hrála, dohledal nějaký důležitý informace a vás určitě zajímá, jak jsem se k ní dostal. Tak jako tradičně většina českých písniček v tomhle pořadu je zpramené nebo pramení právě v pořadu Zlaté časy s Václavem Koptou, který jde na Radio 2 českého radiožurnálu vždycky v neděli od 11 nebo od 10 do 11, takhle to je. A je to opravdu skvělý pořad, já se ho pouštím celkem pravidelně v práci vždycky v týdnu a má docela přehled o tom, co je fajn, má docela skvělej, řekněme, hudební rozhled a tohle Želízko v ohni bylo právě od něho. A zajímavost, co jsem si ještě vlastně dohledal, já jsem k tomu tady trošku znásilňoval umělou inteligenci, tak víte, kdo napsal text právě na tuhle pecku? Budete se divit, ale byl to Pavel Kopta, vole Václavovo táta právě. A přijde mi to celkem fajnový, když o něm hovořím, takže ještě jeho táta napsal text, takže to je taková Koptovic, Želízko v ohni pro Vintage, takže tolikero k české písničce ve vintážku. No ano, a pokud koukám dobře na čas, my už máme 3/4, já jsem zase, tohle byla sedmá písnička, my jich obvykle máme stihnout okolo 15, takže pojďme honem rychle k nějaký další skladbě. A pak možná povyprávíme o tom, kde jsme byli na Čundru minulý víkend. Uvidíme, co stihneme. Takže další skladba je zase anglicky hovořící, jmenuje se Cars a Gary Newman. Tak zpátky k muzice, kocourci, pojďme na to.

No, ať koukám, jak koukám, tak už toho moc nestihneme, přátelé, máme skoro míň jak 10 minut do konce a to znamená, že se musím rozloučit, protože možná přede mnou bude reklama někdy a tak dále, takže bychom třeba přišli o ten konec. Takže určitě, co potřebuji shrnout, je příští víkend, já se hnedka podívám na datum, příští sobotu 15. srpna, pod zámčí Roudnice, od oběda do 10 do večera, 6. narozeniny Rádia Bčko, je tam vstup zdarma, vystupují skoro všichni moji kolegové, kromě mě, já toho zakázaný vystupoval, ale mě to nevadí, já si vás užiju zase jindy a třeba se tam uvidíme, můžeme pohovořit, můžete si opatřit naše trička skvělý, anebo jen tak pokecat, mají v podzámčím velice dobrý jídlo, takže si můžete dojít aspoň na káblík a k tomu pojede Fire Stage. Takže to jsou narosky. Co se týče vintážku, tak sorry, že byla takováhle delší pauza, ale znáte mě, já se někdy dokopu, někdy se nedokopu a někdy se mi prostě nechce. Jsem takovej línej zmetek takhle přes léto, takže budu se snažit to udělat nějak fajnově, ať se slyšíme třeba za 14 dní, nebo třeba za týden, nechci předbíhat, ale ruku na srdce a to příští týden je spíš nedokopu, takže mi dejte aspoň 2 týdny. No ano, a tohle byl vintážek číslo 169, já jsem Cvrkoslav Zelený, jsem rád, že jste se ho naladili. No a slyšíme se zase někdy příště na Bčku. A teď nevypínejte Kanela, po mně už malý pátek, DJ Cynic a tak dále, však to znáte, čtvrtek ve Varu. Díky a čau, Cvrko Brko se loučí, Rádio Bčko s ním a zdary zase někdy.

0: Dinosaur.
1: Enormní.
2: Intergalaktický.
3: Extrémní.
1: Titáns.
4: Megalomanský.
1: Monstrózní.
4: Gargantuánský.
2: Supermasivní.
1: Giganty.
5: Malý pátek.
2: Malý párek? Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas na malý pána. Zdravím nové, ale i staré posluchače, příjemný poslech v díle v hodince novinky drvé. Začali jsme skladbou od Database, iPapi, Keslo, Kepasa, pěkbou. A nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonu Vanik, drami basy reprezent, posláte malý

Women Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

Kodba, Rusty Master, A2K, následuje Archlight od za to skladbravit panoušky a z blízkého okolí mě Livochovice a mě místní, ty, co nás poslouchají. Užívejte poslech Archlight v pořadu Malý pátek.

Skladba Archlad, producent Omneum, Srbsko, Novi Sad, novinka na Bečku v pořadu Malý pátek. Následuje Spective Morrow Air Stoka. Skladba se jmenuje Tap Out. Na webu Rádia B máme možnost, nebo máte možnost chatovat, psát nám různé zprávy. Schovává se to pod ikonkou chat, nevajte a cokoliv chcete napsat, pište, já to tady uvidím a můžem si takhle popovídat. Malý pátek na Bčku, skladba Out, Spective, Stoka.

Out. Ještě ve spolupráci s Morovem a Stokou a producent je tím producentem. V současnosti žije v Bristolu, myslím. Bristol, ano. A zaměřuje se především na minimalistický a deep. Nám už v podcastu a další Fabric Black Bear. A za necelých 9 minut bude půl a my si řekneme něco o nadcházející akci. Tak buďte stále na příjmu a vychutnávejte malý pátek na Bčku.

Carol. A za chvíli bude následovat. Ale dřív nedal získ. Já bych chtěl, že jsme 2 týdny zpět narozeniny Rádia B. Tady v Podzámčí v Roukvělí a díky všem, že jsme se tam mohli vidět. Bylo to strašně fajn. Díky. Jak tam to mořej? Street sushi. Díky Street sushi. Můj ambače, to mě natchnul docela. Jo. Sice jsem byl nejak za už, byl skvělej. Vynikají organizátorům, ten samý výčastnil Doubravka, Utplic, nahrad, bylo to fajn a těším se všechny v tunelu. Po další skladbě se dozvíte více o nadcházející my. My si teď dáme skladbu od Terence a Abstract a skladba se jmenuje Subterranean.

Náš pořad Malý pátek na Bečku se schyluje do první poloviny, kousek přes polovinu. Máme tady půl a já jsem chtěl informovat nadcházející, která se uskuteční 9. 14. září v Litoměřicích v tunelu. Je v podstatě ve stejný den, jako je vinobraní litoměřické. Na Dominikánském náměstí bude probíhat stage Paskvilovo, kde vystoupí dobře známí DJs, kteří zastupují jeho crew, a my po 10. hodině odstartujeme Mejdan v tunelu. Budeme tam mít 2 stage, no a drum and bass. Rozhodně si každý přijde na svý. Začínáme 10, jak jsem řekl, ale otevřeno bude od 8 hodin. Do té doby, než začne první, by mě pojede nějaká hudba, to je jasný. A počkáme, až to skončí na Dominikánském, a pak to pořádně rozjedeme dole v tunelu. Na techno stage se můžeš těšit na DJ, jako je Quicky Jacob. Doufejme, že potvrdí pozvání T-Mas. Přijede Majsny. Dále tam bude Comix a Wormik. A doufám, že se podaří ještě utrhnout Paskvila, který má tu stage nahoře. Jestli bude mít na to čas, tam je hodně práce s tímto všechny to ukončit, tak to se nechte překvapit. A na drum and bass má DJ Cynic, přijede bratr Ozon z Poison App, dále tam a Kaučuk a nově Daddy Hell. Zkouším Spina, Jax, také jako Supimut, Kaučuk, Comix a Wormix, DC Ground, a v tomto složení si užijeme vinobraní roku 2026 v tunelu. Je skladba Victory House od A Audio. Zídáme od začátku. Vás všechny moc těší. Čas. Užijte si ten na vinobraní. A pak samozřejmě zavítejte do Tunnel Underground, kde pojedeme až na... Koukáte Malý pátek na Bečku, G-Cynic, drami, basy, reprezentá. Máme si skladbu, jako říkal, od

head rearranger. Posloucháte Malý pátek na Bečku, skončila nám Sadkaus. OA Audio Azna. Enough od TKN a pustím vám dvojici skladeb a druhá hladba bude Wasp producenta Sat. Doufám, že užíváte poslech. 12.9. v tunelu. Těšíme se na vás. Bahetenen.

Stále posloucháte Malý pátek na Bčku. Slyšeli jsme dvojici skladeb Head Enough od DKN a Wasp od producenta Saty. A teď následuje skladba od českého producenta, od našeho kamaráda jedného tímto a už to neplně novou, není zase úplně stará. No VIP 100 2025 na Bčku Malý pátek.

Tak jak jsem správně říkal, toto byla novinka od DJ Hundreda a my si dáme ještě, už je jenom instrumentál, protože velice jeho tvorba. Jednou DJ Hundred, beep, dívejte poslech.

0: DJ 100 se skladbou Beep Beep. My zůstaneme na českém poli. Následuje skladba Bit Perfect od Ziggy SC. Užívej slech na Bčku. Strašně to letí, koukám na to, my už po konce, takže pojďte jednu skladbu, takže já už teď se asi, ne, až po této skladbě. Srstím si teď užijme Bit Perfect od Ziggy.
1: Bit Perfect, you're a cool kid. TikTok.

Bit Perfect, Ziggy A.K.A. A opravdu to strašně letí, nějak jsem to dneska špatně vypočítal, už nestihneme úplně celou skladbu, takže tady tu si sekneme a já se s vámi rozloučím. Mějte se moc fajn, dávejte na sebe pozor, buďte na sebe hodný, daný chodný a hezky se bavte po zbytek a my si dáme kousíček skladby od Logistics, Xu a Unlead. Poslouchali jste Malý pátek na DJ Cynic, Drum & Bass Present a Radio Bezent. Ciao! Chan a Lenz a Unlead.

0: slavný.
1: Enormný.
2: Intergalaktický.
3: Extrém.
1: Titán.
4: Megalomanský.
1: Monstrózny.
4: Gargantuánsky.
2: Supermasivný.
1: Gigantický.
5: Malý párek.
2: Malý párek?
6: Ne, vole. Malý pátek.
5: Malý pátek.

Ahoj, ahoj, holky, kluci, je chvíli po deváté, to je čtvrtek a to je ten pravý čas nad malý pána. Zdravím nové, ale i staré posluče, příjemný poslech v díle v hodince novinky drové. Začali jsme skladbou od Database iPapy, Kes Loke Pasa, pěknou a nás dalších 15 skladeb, tak uvidíme, co stihneme v této hodince. A doufám, že si přijete. Info o nadcházející akci, co se uskuteční v tunelu o litoměřické vinobraní. A nezbývá než skladbu a ta One and Two. A je to od Inmost a Teman. Od mikrofonovaných drami basy represent posláte malý pát.

One and Two, Inmost a Teman, dva britští producenti, tuto skladbu vydali na Soulvent Records. Následuje Reckless od Rusty Mustard, Day a Empty Sign.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.